0: 99,4 Rádio Vnitre.
1: Mám pěknou sirku v zubech, krempu do čela a bota zpuchřela, mi vrásky nedělá.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.

ryb, kde je jim líp. Zeptej se plameňáku, kdo závidí, nic nevidí. Z té krásy spod oblaků

0: Míšo, kožuch je plastarý. Moderátor.
1: Ja ho už nemôžem. Ach.
2: Zuzano, vím, že ty i tvůj chlap

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.
1: Někdy se bojím, že nebudu bolet, až Bože zjistím, že svět ztratil kule. A někdy se bojím o tvoje dary, že než je poznám, budu už starý. A někdy se bojím průvanu z dveří, že až se zavřou, nebudu věřit. A někdy se bojím o svoje tělo.

Někdy se bojím o kamarády, že se jich zřekneš, budeš stát zády. A někdy se bojím, že přijdou fámy. A někdy

Někdy se bojím o všechny básně a tak nějak to cítím a nevím, proč vlastně.

0: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
1: V dobrom aj v zlom budeš moja, rany tie sa s tebou zhojá.